mě, rač jde dovolit. A poslala jste mi večer tuto listinu, datum 1800.

0: Ale, vždy to přece psala.
1: Nesporně, Elina Makropoulos.
0: To jsem blázen.
1: Je to ta tátáž ruka, jako na mých dopisech.
0: Vítku, zavolej!